0: mètres quadres. Prince Charles, Mike Wass.
1: Radio Royce.
2: Odkud závaně?
3: Odkud závaně?
2: Dopoledne.